ceny za písniky, co po samé reklame. Jist. No třeba jedna kolegica rastává v jednom muzeji. A můj kvase po můj syndikát zpět krega. A to pomogu še na ulica jít, ale kaj pičku. Vaše služba, a mi pa služba piše, oni bi se radi na en projekt prijavili.